0: neopouštěj mne, aniž se mě zhošťuj, Bože, spasení mého.
1: Neopouštěj mne, aniž se mne zhošťuj, Bože, spasení mého.
0: Hříchů mých a přestoupení mých nevzpomínej, ale podle milosrdenství svého pamětliv buď na mne.
1: Hříchů mých a přestoupení mých
0: ačkoliv otec můj i matka má mne opustili, ruka tvá mne k sobě přivine.
1: Ačkoliv otec můj i matka má mne opustili, ruka tvá
0: mne k sobě nepravosti mé vzešly nad hlavu mou jako břímě kamenné a nemožné jsou mi k unesení.
1: Nepravosti mé vzešly nad hlavu mou jako břímě kamenné.
0: Nadlaň odměřil si dnů.
1: Nemožné jsou
0: věk jako nic je před tebou. A jistě, že není než pouhá marnost každý člověk, jakkoliv pevně stojící.
1: Nadlaň odměřil si dnů. Věk jako nic jest před tebou. A jistě, že ti není než pouhá marnost. Každý člověk, jakkoliv pevně

0: Jistě tak pomíjí člověk jako stín.
1: Jistě tak pomíjí člověk jako stín.
0: Nadarmo zajisté kvaltuje se.
1: Nadarmo zajisté kvaltuje se.
0: Schromažďuje a neví, kdo to pobéře.
1: Schromažďuje a neví, kdo to pobéře.
0: Nebo já v upřímnosti své chodím a v tebe doufám.
1: Suď mne, Hospodine, nebo já v upřímnosti své chodím a v tebe doufám.
0: Mne a zkus mne přepa ledví má i srdce mé.
1: Spróbujš mne a zkus mne přepa ledví má i srdce mé.
0: Soužení srdce mého rozmnožují se.
1: Soužení srdce mého rozmnožují se.
0: Z úzkostí mých vyveď mě.
1: Z úzkostí mých vyveď mne.
0: Vyuč mě cestě své.
1: Vyuč mě cestě své.
0: A veď mě po stezce přímé pro ty, jenž mě střehou.
1: A veď mě po stezce přímé pro ty, jenž mě střehou.
0: Nevydávejš mě libosti protivníkům mým.
1: Nevydávejš mě libosti protivníkům mým.
0: Nebo by obstál proti mě ten, jenž dýše ukrutností.
1: Nebo by obstál proti mě ten, jenž dýše ukrutností.
0: Nezahrnuj s hříšnými duše mé.
1: Nezahrnuj s hříšnými duše mé.
0: A člověkem vražedným života mého.
1: A člověkem
0: vražedným života mého. A člověkem vražedným života mého.
2: A člověkem vražedným života mého.
0: Jeho rukou je nešlechetnost.
2: Jeho rukou je nešlechetnost.
0: A pravice jeho vzadku plná.
2: A pravice jeho vzadku plná.
0: Stáhni ruku, jsou z výsosti. Sešli hromovití a padej na zůlí hřeřavé. Na oheň uhrcěj.
2: Na oheň uhrcěj.
0: Do jámy hluboké.
2: Do jámy hluboké.
0: Aby již nemohl povstati.
2: Aby již nemohl povstati.
0: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.
1: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine.
0: A na milosrdenství svá, která jsou od věku.
1: A na milosrdenství svá, která jsou od věku.
0: Vystrápení a bídu mou.
1: Vystrápení a bídu mou.
0: A nevzdaluj se ode mne.
1: A nevzdaluj se ode mne.
0: Střely tvé uvázly ve mně a ruka tvá na mě těžce doléhla.
1: Střely tvé uvázly ve mně a ruka tvá na mě těžce doléhla.
0: Odej mi ode mne metlu svou.
1: Odej mi ode mne metlu svou.
0: Nebo od švihání ruky tvé docela zahynula jsem.
1: Nebo od švihání ruky tvé docela zahynula jsem.
0: Srdce mé rozpustilo se jako vosk uprostřed vnitřností mých.
1: Srdce mé rozpustilo se jako vosk.
0: Vyprhla jako střepina cílama a jazyk můj přilnul k dásním mým.
1: Vyprhla jako střepina cílama a jazyk můj přilnul k dásním mým.
0: Nebo v prach smrti položil jsme. Zahnojili se a kyšou rány mé. Pro bláznovství má.
2: Pro bláznovství má.
0: Ledví má plná jsou mrzkostí.
2: Ledví má plná jsou mrzkostí.
0: A nic není celého v těle mém.
1: Hospodine,
0: ty, co mě milovali, štítí se ranných.
1: Od těch, kteří mě střehou,
0: a příbuzní moji,
1: nebo není v jejich ústech žádné upřímnosti. Zkaz je, nech ať padnou odrad svých a zpomoz mi pro milosrdenství své. nebo mrtví nevzpomínají na tebe a v hrobě kdo tě bude oslavovat?
3: Meadow sweet and maythorn flower,
4: with bliss detain.
3: Chestnut bloom and nettle flower,
4: with blush to sting.
3: Tares of the field and yellow broom,
4: at flesh to cling.
3: Oak field and the vine's red bloom,
4: of kisses vain.
3: Come wanton as the pale primrose
4: that brings the spring.
3: Meadow sweet and maythorn flower,
4: with bliss detain. With bliss detain.
3: Chestnut bloom and nettle flower,
4: with blush to sting.
3: With
4: blush to sting.
3: Tares of the field and yellow broom, oak field and the vine's red bloom,
4: at flesh to cling,
3: of
4: kisses fain.
3: Come wanton as the pale primrose
4: that brings the spring,
5: that